0: 师父，你就全不念当年旧情吗？一路上俺老孙降妖除魔保护师父。
1: 别说了，再要不走我又要念紧箍咒了。
2: 别念，
0: 我走就是了。
3: 哎呀，大师兄，你可不能走啊。
4: 不能走，
1: 你们让他走。
3: 大师兄，
0: 既然师父执意要我走，我也就死了心了。师父，西天路上多多保重。
3: 大师兄，
4: 大师兄，
3: 哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦